0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
3: Jaromír Tůma
4: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Signál Radio. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio. Posloucháte online na Signál Rádio.

Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Robert Palmer nás probouzel na signálu, hodiny už ukazují 8, to znamená, že si dáme první dnešní zprávy, které připravil Honza Navrátil, a po nich se těšte na další várku osmdesátek, Prince, Juice Newton nebo Len Richie.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem míříme na silnice, nehodu máme v Praze, v Evropské ulici, se střetla dvě osobní vozidla a zůstává neprůjezdný pravý pruh. A s komplikacemi počítejte též

0: na D1 214. kilometr ve směru Ostrava u Vyškova, kde je porouchané vozidlo. Taky v těchto místech raději nohu s plynou a klidnou cestu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké sobotní ráno, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Nedostatkový lék tamoxifen, který se využívá při léčbě nádorových onemocnění prsu, by měl být opět dostupný v českých lékárnách. Podle ministerstva zdravotnictví v současnosti míří k pacientkám několik tisíc balení. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch upřesnil, že do lékáren nyní míří 6 tisíc kusů. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který ho na měsíc vykázal z domu. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Nejprve musel z domu na 2 týdny. Soud ale 24. července tuto lhůtu prodloužil o měsíc. Foldyna podání stížnosti potvrdil. Americký federální odvolací soud nařídil zastavit stavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu je nutné, aby byl projekt za 400 milionů dolarů schválen kongresem. Informují o tom agentury, které krok hodnotí jako vážný neúspěch Trumpa v případu, který prověřuje rozsah prezidentských pravomocí.
1: Co se děje v regionu?
2: Vrcholem letošního ročníku festivalu Prague Pride se opět stane průvod metropolí, který na pražském Václavském náměstí odstartuje dnes v poledne. 10 000 účastníků akce projdou přes Staroměstské náměstí až na ostrov Štvanice. V celé oblasti proto bude na více než 3 hodiny částečně omezen provoz pro automobilovou dopravu a také některých linek městské hromadné dopravy.
1: Sport.
2: Hokejisté mistrovských Pardubic vstoupili vítězně do přípravy na nový extraligový ročník, když v České Třebové porazili Žilinu 3-2. Dynamo ještě v polovině utkání prohrávalo 0-2, následně ale utkání otočilo. Vítězný gól střelil v 50. minutě útočník Robin Kaplan.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešní sobotní víkendový den bude s jasnou až polojasnou oblohou. Foukat bude od východu rychlostí do 4 metrů za sekundu. S deštěm dnes určitě nepočítejme, ale teploty budou stále vysoké. Nejvyšší denní teploty naměříme od 26 do 30 stupňů Celsia. Tolik ranní sobotní zprávy. Pokračujeme na signálu 80, tak hezký poslech.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: 3 minuty po 8 hodině, už je s vámi za mikrofonem Lukáš Bláha. Já brzy přinesu další ranní informace, které vám i o víkendu přijdou vhod. To znamená očekávané události, jak bude venku a velmi v příštích chvílích, v těch nejbližších, taky otevřeme dnešní kalendárium pro 8. srpen. Dobré jitro.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Vstáváte s víkendovým signálem, z kalendáře vykukuje 8. srpen, což je Mezinárodní den ženského orgazmu a zároveň Mezinárodní den koček, ovšem těch čtyřnohých. Narozeniny pak slaví dvě žijící legendy ve svém oboru, nedávný návštěvník Karlovarského filmového festivalu americký herec Dustin Hoffman, tomu je požehnaných 89 a polokulatiny 45 má majitel jedinečného backendu a 20 grandslamových titulů švýcarský tenista Roger Federer. Plus nelze opomenout, že dneska jsou to přesně 4 roky, kdy ve věku 73 let tento svět opustila 14násobná držitelka Grammy a hvězda muzikálu Pomáda, britsko-australská zpěvačka a herečka Olivia Newton-John. Tak si pouštíme její rozcvičkový hit Physical, aby se vám skvěle probíralo do nového dne. Hezké ráno.

0: Tak jsme na Signál Rádio posnídali šopák, minutu po půl deváté, no a to je den a hlavně čas, kdy vás probouzíme do 8. srpna. Dneska taky bude mimochodem globální noc s paní pod hvězdami a to takzvaně půjde, jelikož čeká nás jasná noc a ještě ke všemu zítra svěží ráno. Tak jestli máte tu možnost, klidně takzvaně pod širákem to tam hoďte. A ještě předtím dneska během dne jasno až skoro jasno, maximální denní teploty v Čechách 24 až 28 na jižní Moravě. Tam se dokonce ohřejete víc, tam bude i tropická 30. Dobré ráno.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Vstává s vámi víkendový signál a má pro vás přehled toho, co se bude dít v sobotu 8. srpna.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Japonské Nagasaki si připomíná 81. výročí svržení americké atomové bomby. Duhovým průvodem vyvrcholí festival Prague Pride na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a translidí. Slavnostní pochod městem uzavře 96. ročník Jiráskova Hronova, nejstaršího nepřetržitě fungujícího festivalu amatérského divadla v Evropě. Ve šlágru třetího kola naší nejvyšší fotbalové soutěže přivítá mladá Boleslav pražskou Spartu. Utkání má výkop ve 20 hodin a tenistka Gabriela Knudsonová bude od 2 odpoledne útočit na podniku WTA 125 ve Varšavě na největší titul své kariéry. Držíme jí moc palce a vám všem příjemné sobotní nitro i se Spendou Ballet.

0: Anička Lenoxovic vám se tedy signálu přála krásné sobotní ráno. Devátá se nezadržitelně blíží, za minutu je tu, s ní Honza Navrátil a jeho čerstvé zprávy. A v příští hodině Bryan Adams, Liza Stansfield nebo UB Forte, čili to nejlepší v rámci 80kového léta.
1: Signál rádio doprava.
0: Ale teď jdeme na silnice, D1, 44. kilometr ve směru hlavní město. Tam by vás mohlo zdržet porouchané dodávkové vozidlo. D8, 35. kilometr pro změnu opět k hlavnímu městu. Zde porouchané nákladní auto a přímo v Praze na jižní spojce na sjezdu do Michle, tak tady počítejte s komplikacemi rovněž kvůli proporuchu odstavenému, ale v tomto případě osobnímu vozidlu. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu, je s vámi Signál Rádio a teď také další zprávy. Střídání času jen tak neskončí, má totiž pokračovat i v příštích letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády o střídání času do roku 2031. Jindřichohradecká úzkokolejka získala osvědčení Drážního úřadu o bezpečnosti na dalších 5 let. Od Státního fondu dopravní infrastruktury také dostala 17 milionů korun, které využije na obnovu svých úzkorozchodných tratí. Americký senát včera jasnou většinou schválil balík sankčních opatření, která mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankce cílí hlavně na země, které od Ruska nadále nakupují ropu a plyn. Na balíku, který ještě musí schválit sněmovna reprezentantů, více než rok pracoval nedávno zesnulý republikánský senátor Lindsey Graham.
0: Co se děje v regionu?
1: Na cestující v pražské hromadné dopravě čeká další komplikace. Od úterka 11. do 28. srpna neprojedou tramvaje tentokrát v úseku mezi pražským náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dopravní podnik bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Komplikace se dotkne celkem 5 linek. Dopravce vypraví náhradní linky označené X11 a X96.
0: Sport.
1: Golfistky Sára Kouzková a Kristýna Napoleová postoupily na turnaj Ladies European Tour v Londýně do víkendových bojů. Česká jednička Kouzková si oproti úvodnímu kolu o 2 rány pohoršila a katem prošla v paru na děleném 30. místě. Napoleová, která turnaj začala stejně jako její krajanka výkonem 72 ran, potřebovala dokonce o 4 více a se skóre +2 figuruje na 50. pozici.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, foukat bude dnes od východu rychlostí maximálně do 4 metrů za sekundu, pršet určitě nebude a teploty budou vysoké. Měřit je dnes budeme od 26 do 30 stupňů Celsia. Tolik další zprávy. Posloucháte Signál Rádio a teď opět 80.
0: Signál Rádio.
2: A kromě nich taky tip, kdyby vás to o tomto víkendu mohlo hodně bavit. Počkejte si na něj, já jsem Lukáš Bláha a přeju parádní sobotní ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Holana, Mliza Stansfield, vy máte ten správný víkendový signál. A pokud zatím stále dumáte nad víkendovým programem pro celou rodinu, potom můžete vyzkoušet zábavný závod na pedalboardech, kde nejde jen o rychlost, ale hlavně o dobrou náladu. Pozvánku do Pražských Lipenců nese Lucka Sinková.
1: Na vodě si dnes můžou zasoutěžit děti i dospělí, úplní začátečníci, ale i zkušení sportovci. Připravené jsou netradiční disciplíny pro jednotlivce, dvojice i celé rodiny. A tyto souboje prověří rovnováhu, vaši šikovnost, ale také rychlost. Sportovní náčiní nemusíte sebou tahat, bude na místě k zapůjčení a pro děti jsou navíc připravené plovací vesty a každý účastník si odnese domů odměnu. Registrovat se můžete přímo na místě, takže si s tím nedělejte hlavu a vyražte směr Praha 5. Sraz je v Pražských Lipencích.
0: Lucko, díky, tak to je naprosto ideální, jinak já se musím přiznat, že já jsem na pedalboardu jel jednou v životě a nějak foukal vítr a voda byla jaksi proti mně a nemohl jsem se dostat ke břehu. Nakonec to vyšlo, tak držím palce, aby vám to šlo lépe. A teď už zpátky do našeho playlistu. Tohle je Bryan Adams. Příjemné ráno.

0: pár vteřin před 9:30 jsme na signál rádiu se vrátili s Rakušanem Falkem domů, ale dnes by byla škoda netrávit čas někde venku, protože čeká nás jasná až polojasná obloha. Ve Strážnici tentokrát mohou být v klidu, protože rekord z roku 2015 určitě zdolán nebude. Tehdy bylo téměř 37 stupňů. Dneska sice teplota kolem 30, tedy tropy, ale na těch 36 se to určitě nedostane, jinak na ostatním území naší krásné vlasti 24 až 28 stupňů. Užívejte víkend, stejně jako další 80 od Elo a nebo Europe. Dobré, stále ještě sobotní ráno.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

ladíte víkendový signál a jestli to jen trochu půjde, zamyste dnes někam k vodě, nejen kvůli vhodnému počasí, ale i z toho důvodu, že pobyt u ní vám zvýší vaši duševní rovnováhu. Vyplynulo to z mezinárodní studie, která zkoumala více než 17 000 návštěv vodních ploch v 19 zemích. Chytré hlavy zjistily, že nejvýrazněji obnovovali schopnost soustředit se písčité pláže a řeky. Pozitivní vliv na duševní pohodu však mělo všech 17 typů vodních ploch zahrnutých do studie. Úlevu přinášely dokonce i nábřežní promenády v hustě zastavěných oblastech. Tak to je nádhera. Určitě to zkuste a do takzvaného zenu vás teď zaručeně dostane i Desert Lesy. Pěkný zbytek sobotního rána.

0: Vzpomínka na krále popu nás ve víkendovém vysílání Signálu přenesla téměř k desáté. Ani já už tady nejsem sám. Dorazil za mnou Honza Navrátil, který přichystal aktuální zprávy. No a dál můžu slíbit třeba Marka Almonda s Dinem Pitnem, to je vynikající duet, Ava a taky Phila Collinse. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nejprve všem zjistíme, jak to jezdí. V Praze, ve Kbelské ulici, teď došlo ke střetu osobního vozidla s motocyklem. V hlavním městě se bouralo taky v Českobrodské a ještě jdeme na D1, 168. kilometr ve směru metropole, kde očekávejte zdržení kvůli porouchanému osobnímu vozidlu. Šťastnou cestu.
1: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Palmetto race on
1: Signál Radio zprávy.
2: Hezkou sobotu, je s vámi Signál Radio a teď také na řadu přichází další dnešní zprávy. Počet případů lymské boreliozy v Česku letos extrémně vzrostl. Podle dat se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo 8108 lidí. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených každý den. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. Tajfun Dolphin zasáhl na jihu Japonska prefekturu Okinawa, zranil tu 5 lidí a 14 000 domů připravil o dodávky elektřiny. Například tajfunu si připravují také na východním pobřeží Číny. A Spojené státy americké chtějí vládě nového kolumbijského pravicového prezidenta poskytnout finanční pomoc ve výši 1 miliardy dolarů. V přepočtu skoro 21.

0: 20 miliard korun. Finance by měly putovat na zlepšení bezpečnosti. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí pouze několik hodin poté, co byl nový prezident slavnostně uveden do svého úřadu.
1: Co se děje v regionu?
0: Události srpna roku 1968 si hlavní město připomene pátým ročníkem kulturně společenského festivalu Nevermore, který proběhne na výstavišti. Tento rok je věnovaný tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Nejde pouze o memento tragických obětí, ale především o připomínku masivní vlnové emigrace, která po srpnu 1968 následovala. Program se na výstavišti chystá od 2 odpoledne až do půlnoci.
1: Sport.
0: A ve sportu míříme za florbalem. Hráči mistrovské Mladé Boleslavy postoupili do semifinále mezinárodního turnaje Czech Open v Praze a v dnešním boji o finále je od 16 hodin a 40 minut v Unip aréně na Podvinném mlýně čeká tým z Curychu. V ženské kategorii se v semifinále utkají Tatran Střešovice s Chodovem.
1: Signál Rádio, počasí.
0: A i zprávy v 10 hodin dopoledne doplníme pohledem na počasí. Venku je dnes jasno až polojasno, vítr fouká od východu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Teploty dnes naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. S deštěm dnes určitě nepočítejme. Tolik další dopolední zprávy. Posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází opět hodina plná osmdesátek.
1: Signál Rádio.
2: Honzo, díky za novinky, moje jméno je Lukáš Bláha, zanedlouho vás vezmu do Polska, protože tam si k vodě vzala jistá paní na místo dětiček úplně jiný zvířecí doprovod. Nenechte si to ujít a mějte senzační sobotní dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

vynikající hudební propojení Mark Almond, Gene Pitney, dopolední víkendový signál Sinelina k vašim uším. A co si tak běžně berete sebou k vodě, když zatoužíte se u ní schladit? Mezi nezbytné propriety jistě patří deka, ručník, pantofle, opalovací krém, pro ratolesti případně rukávky, ale vaše domácí mazlíčky předpokládám z hygienických důvodů necháte doma. Někdo na to má ale evidentně jiný názor a tak se neobvyklý pohled naskytl návštěvníkům koupaliště Slonečko ve městě Piotrkov Tribunalsky. 33-letá žena tam vyrazila do vody se dvěma krajtami královskými ovinutými kolem krku. Na místo nakonec byla nucena přijet místní policie, která hadí paní i s jejími neobvyklými společníky doprovodila domů. Co jí k tomu vedlo, zpráva neuvádí, ale třeba jen chtěla zkusit nový styl, když někdo může plavat motýlka, tak proč ne i hadíka. Pohodové dopoledne, taky díky Tine Turner.

0: Modrý tank je za námi, díky, že i lehce po půl jedenácté jste se Signál rádiem a věřím, že nesu dobré zprávy. Pakliže byste rádi zítra podnikli nějaké ty venkovní aktivity, vězte, že v neděli se meteorologové shodují nad tím, že stejně jako dnes se nedočkáme žádných srážek. Pršet tedy nebude a teploty se během zítřka budou pohybovat kolem tropické třicítky. Teď jsem si vzpomněl a uvědomil, že jsem vlastně dneska ještě já Syčák nepopřál Soběslavům všechno nejlepší k svátku. No tak jsem hlava děravá, sypu si popel na hlavu a hlavně doufám, že dneska vám ty dvě osmičky, které jsou v kalendáři, přinesou štěstí.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Doznívá nám parta se stylovým letním názvem Casey and the Sunshine Band, to, co slyšíte, je víkendový signál. A jestli jste dnes na Jižní Moravě, tak už nemusíte vymýšlet, co k obědu. Stačí zavítat do Ivančic, kde si mlsné jazyčky přijdou na své. A navíc tam osobně potkáte našeho kolegu Luďka Savanu Urbánka.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Dnes můžete zavítat na akci, kde bude nejen znít naše muzika, ale ochutnáte opět pokrmy z celého světa. V Ivančicích na Réně, místním kulturním centru, se koná další část pojízdné akce s názvem Food and Family Festival. V nabídce budou pokrmy řecké, mexické, vietnamské, africké, ale i moravské. Prasátko na rožni, to je to, oč tu běží. Pro děti samozřejmě atrakce, soutěže pro všechny a pozor, vše v chládku a u vody. V řece je voda jak křišťál. Akce začíná sice v 10 hodin, ale potrvá až do večera, takže přijít, připlavat můžete v podstatě kdykoliv. Kdo by si nevybral, jistě ocení pravou italskou pizzu či sladké koblížky, palačinky, sušené ovoce či maso. A protože jsme ve vinařské oblasti, kromě dobrého piva a limonád z domácích zdrojů, dáte jistě i vínko z dolnokounické oblasti. A o tom všem si na místě také popovídáme. Budu se na vás těšit i s bezva muzikou z osmdesátek, tak jak to máme u nás na rádiu rádi. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Po vlnách signálu jsme s ironickou Alanis Morissette dopluli málem až k 11. hodině. Honza Navrátil pro vás tím pádem bude mít nejnovější zprávy a i další 60-minutovka bude plná 80-kových hitů v podání Blondie, Sandry nebo Pet Shop Boys.
1: Signál rádio, doprava.
0: Teď je ta správná chvíle vyrazit se podívat, jak to vypadá v provozu. Zpozorněte a to velmi v pražském Bubeneckém tunelu směr Troja, kde došlo k nehodě hned 3 osobních vozidel. Neprůjezdný levý pruh tam máme. Ten zůstává i po nehodě v Patočkově ulici 2 osobních aut. Na D8 máme porouchané osobní vozidlo na 23. kilometru ve směru Teplice a ještě pojďme na D10, 60. kilometr směr hlavní město. Porouchané osobní vozidlo a spadlý stan na vozovce. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a pohodovou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Sobotní den je v plném proudu, na řadu přichází další víkendové zprávy. Důchodci v Česku si od ledna polepší. Starobní důchody se totiž od začátku dalšího roku mohou zvýšit plošně o zhruba 300 nebo i 600 korun. Naznačuje to vzorec výpočtu pravidelného navyšování. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Poslanec Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí soudu, který ho vykázal z vlastního domu. V červenci Foldynu vykázala na 2 týdny policie, údajně poté, co měl napadnout svoji manželku. Policisté mu tehdy zakázali manželku kontaktovat a zabavili několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastnil. Soud koncem července toto vykázání prodloužil. Ruský útok na východním předměstí Kyjeva zabil 3 lidi, včetně dítěte. Informoval o tom v noci na dnešek velitel vojenské správy kyjevské oblasti. Další 3 lidé, mezi nimi i dítě, jsou zranění. Z Kyjeva svědci hlásili několik výbuchů. Podle starosty Vitalie Klička na 2 místech vypukl také požár. Ukrajinské drony naopak opět zaútočily na ruské rafinérie. Úřady informovaly o raněných.
1: Co se děje v regionu?
2: Počet případů žloutenky v Praze klesá. Za červenec evidovali pražští hygienici 12 nových případů žloutenky typu A. V červnu jich bylo 18. Od začátku roku v Praze onemocnělo 313 lidí, z toho 68 dětí. Loni v červenci byla nemoc na vzestupu. Hygienici v Praze zachytili 130 případů. Za celý minulý rok jich bylo 1377.
1: Sport.
2: Fotbalisté Liberce zvítězili ve 3. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a připravili nováčkovi soutěže první porážku v soutěži. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu a remizovali v Plzni. Naopak Liberec se rehabilitoval za domácí porážku s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve 2. utkání na soupeřově hřišti. Domácí trenér Martin Svědík zhodnotil zápas.
3: Když jsme se tlačili nahoru, tak z těch breakových situacích, kde jsme viděli třeba z Plzně, že to má Liberec skvěle zvládnutý, tak potom vlastně nám chodil do otevřený obrany, takže Áda Hrdina chytil 3 vlastně samostatné úniky a ještě nás vlastně zachránil od větší porážky, takže za ten druhý poločas si Liberec to vítězství

0: zasloužila.
1: Dodejme, že zbrojovka má po třech kolech na kontě celkem 4 body, Liberec 6.
2: Signál Rádio, počasí.
1: A další dopolední zprávy končíme pohledem na počasí. Sobotní den nám nabízí jasnou až polojasnou oblohu. Fouká vítr od východu maximální rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty dnes naměříme maximálně od 26 do 30 stupňů Celsia. Meteorologové dnes déšť nepředpokládají. Tolik další zprávy. O tom, jaké počasí nás čeká zítra, tak o tom si povíme za hodinu. Do té doby si dejte muziku a to už nabízí Lukáš.
2: Signál Rádio.
3: A výjmaní přinesu i jednu novinku, která by mohla hodně potěšit ty, kteří úplně nejsou největšími fanoušky, co se týče praní. Teď ale pro vás, pro příznivce muziky z té správné dekády, jsou tady Pet Shop Boys. Hezké dopoledne.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Máte ten správný víkendový signál a pokud se vám nechce trávit dlouhé chvíle u vaší pračky, možná se blízká na lepší časy, firma Herkleon totiž spustila takzvaný Kickstarter, tedy projekt, do kterého může přispívat každý na samočistící tričko. To má omezit praní i spotřebu vody. Materiál takového oblečení cílí na pot a bakterie způsobující zápach přímo na úrovni vláken. Základní verze začíná na $39, zatímco varianta Max, díky níž by bylo možné jeden kus takového oblečení nosit po dobu celého jednoho měsíce, vyjde na $79, čili v přepočtu zhruba 1700 korunek. No, není to úplně málo, ale pro různé cestovatele, lidi z fitka nebo ty, kteří chtějí mít šatník s co nejmenší údržbou, to zní docela zajímavě. Je fakt, že jsou mezi námi tací, kteří úplně neřeší, hlavně v dopravních prostředcích, že to tričko třeba i ten měsíc klidně nosí, ale to už je jiný příběh. Teď si dáme zase další muziku z playlistu 80kový blondý.

0: Druhá minuta nám chybí do půl dvanácté. Je s vámi víkend na Signál rádiu, jehož nedílnou součástí je v sobotu i naše speciální hitparáda a jako vždycky jí bude uvádět kolega Martin Hovorka.
1: Signály světových hitparád 80. let.
2: Nazdar, ahoj, čau, dobrý den. Já vás všechny zdravím, protože vím, že milujete osmdesátky. I já jsem milovník 80. let, proto dneska jsem si vzal místo svého oblíbeného řetízku C-čka. Mám C-čka kolem krku a chci vás pozvat na dnešní díl Signálů světových hitparád. V 6 hodin večer vás provedu britským singlovým žebříčkem a vy se dozvíte, jak tato hitparáda, tento žebříček, vypadal v srpnu roku 1987. Zazpomínáme na dívčí kapelu, která svůj zpěv trénovala s rockovou, možná dokonce až hard rockovou kapelou Sex Pistols. Také zazní duet Michaela Jacksona, který měl zpěvák původně zpívat s Whitney Houston, a budou také dva letní československé hity roku 1987. Tak pokud vás to alespoň lehce nalákalo, tak si nalaďte Signál rádio dneska v 6, budu se na vás moc těšit.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
4: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu.
5: Signál rádiu posloucháte online
3: na signálradio.cz.

0: absolutní letní dovolenková hymna Madony z víkendového signálu, kterou vystřídá extra magneťáková pecka.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Zahrajeme si skladbu, kterou na konci 70. let proslavili bráchové Jacksonové a v závěru 80. se jí pak rozhodlo oprášit producentské trio Stock Aitken and Waterman, mimochodem mající tehdy ve své stáji takové hvězdy jako Kylie Minogue nebo Ricka Astleyho. V tomto případě jí vnukli začínajícímu britskému boybandu Big Fun a na ostrovech v singlové hitparádě dokonce zaznamenali větší úspěch než verze kolem Michaela Jacksona a jeho 4 sourozenců. Blame it on the boogie od Big Fun.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Bartošovou a už je tu pomalu, ale jistě 12. hodina s poledními zprávami, proto přispěchal Honza Navrátil a následovat budou opět osmdesátkové hity, nebo lépe řečeno hity osmdesátkového léta v podání Depeche Mode, Bonnie M a nebo Bruce Springsteena.
1: Signál rádio doprava.
0: Nejprve ale zjistíme, jak nám to jezdí na D1, 187. kilometr ve směru Brno, už přímo před jihomoravskou metropolí došlo ke střetu nákladního vozidla s dodávkou. Přímo v Brně máme nehodu dvou osobních vozidel v ulici Poříčí. D1, ještě se na ní vracíme, a to konkrétně na 50. kilometr ve směru Brno, kde je porouchané nákladní auto. A D11, 44. kilometr, tam buďte obezřetní ve směru Hradec Králové. Zdržet byste se tam mohli kvůli porouchanému osobnímu vozidlu. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké sobotní poledne i s 12. hodinou pro vás máme na Signálu další aktuální zprávy. V Praze právě teď vrcholí letošní ročník festivalu Prague Pride. Z dolní části Václavského náměstí vychází tradiční duhový průvod. 10 000 účastníků akce projdou přes Staroměstské náměstí až na ostrov Štvanice. V celé oblasti je proto částečně omezen provoz pro automobilovou dopravu a také některých linek městské hromadné dopravy. Bourání výškové budovy ve Zlíně pokračuje. Speciální demoliční bagr po páteční opravě hydrauliky dál postupně rozebírá celou budovu hydrauličními nůžkami. Pentagon zveřejnil novou v pořadí už pátou várku dokumentů, videí a vizualizací, které souvisí s pozorováním neidentifikovaných létajících objektů, tedy UFO. Obsahují třeba vzpomínky vojenského pilota na obrovský podivný trojúhelník, který v roce 2002 zakrýval hvězdy nad Afghánistánem. Videa ukazují například záhadnou kouli svištící nad obytnou oblastí na Blízkém východě a také záběry černé koule vznášející se nad Tichým oceánem, která na okamžik zdánlivě mizí, než se opět objeví.
0: Co se děje v regionu?
1: Novinku v oblasti digitalizace úřadu přináší radnice Prahy 10. Na městských stránkách na adrese praha10.cz spustila inteligentního chatbota. Ten občanům usnadní vyhledání informací a komunikaci s radnicí. Nejde tedy o obyčejný a statický vyhledávač. Nový virtuální asistent je lidem k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté do 18 let prohráli v závěrečném utkání na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu se Švýcarskem 1-5 a obsadili tak konečné 6. místo. A tenista Jakub Menšík na turnaji Masters v Montrealu postoupil do osmifinále. V utkání 3. kola totiž zvítězil 13. nasazený hráč nad Francouzem Terencem Atmanem 7-5 a 6-4.
0: Signál Rádio počasí.
1: A polední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, teploty měříme i nad 26 stupňů Celsia. Zítřejší den bude také teplý, bude jasno, k večeru se v Čechách bude objevovat oblačnost. Vítr v neděli zafouká jen mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu a teploty zítra naměříme od 29 do 33 stupňů Celsia. Tak to byly polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Děkujeme Honzo.

0: se 3 minuty po 12. hodině přidávám s přáním krásného 8. srpnového už odpoledne a budu pro vás mít ještě jednu velmi zajímavou víkendovou, ano, to byste nečekali, zajímavost. Tak si na ní určitě počkejte.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Víkendový signál je to, co zní ve vašich přijímačích, a tenistka Gabriela Knucová začne už za necelé 2 hodiny útočit na podniku WTA 125 ve Varšavě na největší titul své kariéry. A mě zaujalo několik faktů o tomto bílém sportu, mezi jehož fanatiky patřím i já, které zní vymyšleně, ale jsou pravdivé. Vy dříve narození si ještě jistě vzpomenete, když se hrálo s bílými míčky, ale proč se vlastně změnili na žluté? Vyžadal si to barevný televizní záznam. Na druhou stranu, kolik žlutých míčků jsme kvůli tomu postráceli ve splývající trávě? Nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon má najatého jestřába, nikoliv na hlídání autů, ale živého pojmenovaného Rufus, který vyhání holubu z kurtu. A do třetice česká legenda, navíc se nám to pěkně hodí do osmdesátek. Důvod je ten, že Martina Navrátilová v roce 1983 odehrála 87 utkání, z toho prohrála pouze jeden jediný duel. To se obávám nikomu už nepodaří překonat. Ale tohle už je v mnoha ohledech nepřekonatelná americká zpěvačka Mariah Carey s přáním bezvadného odpoledne. No.

0: Tři minuty před půl jednou je tady jen pro vás vysílání Signál rádia Pojezu, Only You. No a přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit velmi brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od zítřka budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Tak takový je stav věci, nedá se s tím nic dělat, případně tedy pokud nevlastníte nějakou tu klimatizaci, tak pro ní zaběhněte. No a kdo sem přiběhne do studia, to už bude velmi brzy Dominik Port, tak si ho určitě nenechte ujít. A já než se budu loučit, tak 80-kový Peter Kent anebo Elton John. Dobré odpoledne.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ve 12.39 jsme si na signálu dávali Petra Kenta It's a real good feeling. Já věřím, že přesně při poslechu našeho rádia máte ten good feeling, ano, ten správný feeling.
1: Musí být.
0: Ten feeling, ten tam musí být. Tohle, co už jste slyšeli na druhé straně proti mě, tak to je Dominik Port.
1: No ahoj Lukáši, čau.
0: Ahoj. Prosím tebe, dneska, což je taky na našich sociálních sítích, je Mezinárodní den koček.
1: No jasně, mňau.
0: Ano. A zároveň je Národní den mraženého pudinku, tak to je taková věc na dnešní odpoledne.
1: Ale to bych si teda dal, musím ti říct, teda teď jako zrovna.
0: Taky jsem tě nalákal, víš, že jsme se tady před chvilkou bavili, že jsi byl na obědě v jednom nejmenovaném fast foodu novém, pět chlapců nebo tak nějak.
1: Ano, červeno-modré logo, bílé teda.
0: Ano, a tak já myslím, že proč ne si dát dneska odpoledne něco mrazivého, ale ještě je globální noc s paní pod hvězdami, takzvaně pod Širakem, ne tím prezidentem, ale Širákem. A tak jsem si říkal, že se tě zeptám, kdy je to naposledy, kdy jsi spal takhle?
1: No podle mě takových 27 let.
0: Ano, mám to úplně podobně.
1: Jo, a to ještě pod skálu, nejsem si to počítal, teda čověče.
0: Jo,
1: měl
0: asi,
1: jsem tam střechu
0: jo,
1: nějakou.
0: Jo, měl jsem tam nějaký jak biváček takový, jsi tam udělal, jo.
1: Takový fancy hnízdečko.
0: No, já musím říct, že my, jak jsme oba to, pojďme prozradit, jsme oba bíci, tak jsme pohodlní. A my už prostě potřebujeme tu svoji postel.
1: My chceme minimálně 4 hvězdičky, podle mě.
0: No, ale dneska by to šlo asi venku, no.
1: Dneska by to šlo, dneska je to pěkný. Akorát není 30, je 27 max dneska, takže pohodička a večer bude chládek.
0: No je, ráno, to bude ráno.
1: To jo.
0: Ano, bude právě jasné ráno zítra.
1: Výborně, tak se probudíme a budeme šťastný.
0: Tak jo, já už posílám samotu Fox Dominik po 13. hodině, mějte se krásně.
1: Ahoj.

0: V-Love 2,5 minuty před jednou odpolední v éteru Signál Rádia. Za pár chvil tady pro vás budu mít další dávku 80 a hned po celé se tím pádem připravte třeba na Jasona Donovana, Abu nebo Genesis, takováhle krásná 80ková sestava, ale předtím další zprávy dnes jako vždycky od Honzy Navrátila a já vám povím pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V tunelu Mrázovka v Praze ve směru na Barrandov aktuálně stojí poruchaný osobák, takže tu projíždějte velmi opatrně. A v Praze zůstáváme, tentokrát na Rašínově nábřeží. Je tady v sobě tramvaj s autobusem, tak na to myslete? No a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I v sobotu odpoledne je s vámi Signál Rádio a teď také další aktuální zprávy. V Česku dochází během letošního léta k častějšímu kontaktu lidí s netopíry. Například fakultní nemocnice Ostrava, která na tuto skutečnost upozornila, už řešila 15 případů pokousání. Létající savec může přenášet životu nebezpečnou vzteklinu. A tak byli všichni pacienti z preventivních důvodů na očkování, informovali tamní lékaři. Jaká je budoucnost Česka a jakým výzvám čelí bezpečnost Evropy? Nejen o tom budou v nedělním speciálu Česká politika diskutovat europoslanec Alexander Vondra z ODS a místopředseda poslaneckého klubu motoristů Matěj Gregor. Pořad můžete sledovat v neděli předpolednem na CNN Prima News. Nejbohatší Maďar Lerenc Mészáros s majetkem v přepočtu 107 miliard korun musel vrátit státu 150 milionů. Orbánova vláda koupila začátkem letošního roku 3 klíčové hráče v systému elektronického mýtného v celkové hodnotě 64,5 miliardy forintů, které vlastnil investiční fond spojený právě s Mészárosem. Ten si ale předem vybral zálohu na dividendy ve výši 2,3 miliardy forintů, tedy zhruba v přepočtu 150 milionů korun. A to nová maďarská vláda neakceptovala.
0: Co se děje v regionu?
1: Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou po Praze vzrostla. Jízda metropolí podražila z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost totiž vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Podle komory taxikářů je ale zvýšení nedostatečné.
0: Sport.
1: Párová čtyřka ve složení Terezie Cikánková, Diana Lankočí, Tea Vetešníková, Anita Siručková vybojovala na juniorském mistrovství světa ve veslování v Plovdivu stříbrnou medaili. České kvarteto nestačilo ve finále pouze na polskou posádku, která byla o 1,59 sekundy rychlejší. A koulař Tomáš Staněk doléčil zadní stehenní sval a na mistrovství Evropy v Birminghamu zamířil připravený. Kvůli operaci lokte vynechal celou halovou sezonu a pod otevřeným nebem závodil pouze v červnu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno, s deštěm dnes nepočítejme, teploty měříme i kolem 30 stupňů Celsia. Zítřejší den bude opět velmi teplý, nejvyšší denní teploty během neděle naměříme od 29 do 33 stupňů Celsia. Obloha bude zítra jasná, k večeru se v Čechách bude objevovat ale oblačnost. Vítr zítra zafouká mírný, jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Tolik zprávy ve 13 hodin. Posloucháte Signál Rádio a teď další muziku.
0: Signál Rádio.
2: I po 13. hodině posloucháte Signál a odpoledne naplněné 80kami je na svém startu. Jím vás provede tentokrát Dominik Port a protože v příštích dnech dorazí opět tropy, tak vás už za chvíli zavedeme na pár pražských koupališť, kde se naprosto luxusně schladíte. Tak o tom za pár chvíl, ale teď už tady mám pro vás Genesis.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dohrál nám Jason Donovan, Rize letní sobotu si stále vychutnáváte se Signál rádiem a naproti mě ve studiu už sedí moje skvělá kolegyně Lucka Sinková, která nás tentokrát vezme na pár pražských koupališť, kde se nejen bezvadně osvěžíte, ale hlavně se tady hezky odreagujete, zrelaxujete. No a jaká bude první zastávka, druhá a třetí, to nám teď Lucka poví sama.
1: Na Petince v Praze 6 se na vás už od rána těší. Kromě vyhřívaného 50-metrového bazénu si můžete užít více jak 100 metrů dlouhý tobogán, trampolínu anebo aquazorbing. A milovníci přírody zase můžou vyrazit na koupaliště Divoká Šárka. O víkendu otevírá už 9 hodin a zavírá v 7 večer. K dispozici jsou tu dva bazény, dětské brouzdaliště, skluzavky a taky plážový volejbal. No a třetím typem je koupaliště Lhotka v Praze 4, ta zase láká na přírodní biotop s čistou vodou bez chemie, písečnou pláž i vodní atrakce. Teď už je na vás, co si vyberete nebo kam to máte blíž.
0: Lucko, moc děkujeme. Já bych teda nejradši vyrazil na všechny tři místa. Každopádně, jestli vyrazíte vy na některé z nich, tak nám pošlete nějakou skvělou fotku přes naší aplikaci Signál rádia, kterou si můžete okamžitě stáhnout buď přes App Store nebo Google Play. No a právě teď už ne do všech aplikací posílám třeba Kylie Minogue nebo Aerosmith. I could

0: Belinda Carlisle a její La Luna těsně před půl druhou na Signál Rádiu. Venku máme naprosto nádherně, takže doufám, že si užíváte plnohodnotně dnešní sobotu. No a za pár chvil tady pro vás budu mít takové krátké nalákání na soutěž, která bude pokračovat opět od pondělka do pátku, ale předtím tady mám pro vás ještě další dávku našich 80. Rod Stewart nebo Culture Club. Jsme Signál Rádio.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

byl Rod Stewart, ladíte Signál Rádio a laďte ho určitě i v průběhu příštího týdne, každé všední ráno, protože budeme opět soutěžit. Pokračuje nám naše soutěž a to rovnou o dvě krásné ceny, takové bych řekl letní. První z nich je kniha Mikulášovy Nevydařené cestálie, jejíž autorem je dobrodruh Mikuláš Focko. No a tady ta knížka je skvělá, hlavně díky tomu, že je plná cestovatelských zábavných zážitků, nečekaných situací a to všechno se bude odehrávat na krásném Dálném východě. No a k tomu vám přibalíme jako takový bonus ještě náš rádiový bledě modrý hrneček, takže určitě další skvělá věc, nejenom na dovolenou, ale klidně na součást vašeho rána. No a budeme soutěžit opět vám dobře známou hru Ano nebo ne, takže vám položíme jednoduchou základní otázku, na kterou bude potřeba, abyste odpověděli pouze jedním slovem. Když se trefíte, obě dvě výhry jsou vlastně v podstatě vaše, což je skvělý. A já ještě připomínám naše číslo do studia 910 260 910. Já vám moc držím palce. No a do konce hodiny tady mám pro vás ještě třeba Dalibora Jandu, nebo teď už to rozjedeme z Roxette.

0: Hudební zda na Signálu je v plném proudu i těsně před druhou odpolední na Signálu. No a po celé tady mám pro vás další výběr skvělých osmdesátkových interpretů, jako je Amy Stewart, Cindy Youngblood nebo Fine Young Cannibals. Ale předtím ještě další zprávy a taky pár novinek z našich silnic a dálnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na Novopatské ulici v Praze dejte aktuálně velký pozor, je tady srážka osobáku s dodávkou a nepojízdná dodávka stojí také na D4.

0: do roku 2031. Jindřichohradecká úzkokolejka získala osvědčení Drážního úřadu o bezpečnosti na dalších 5 let. Od Státního fondu dopravní infrastruktury také dostane 17 milionů korun, které využije na obnovu svých úzkorozchodných tratí. Americký senát včera jasnou většinou schválil balík sankčních opatření, která mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankce cílí hlavně na země, které od Ruska nadále nakupují ropu a plyn. Na balíku, který ještě musí schválit sněmovna reprezentantů, více než rok pracoval nedávno zesnulý republikánský senátor Lindsey Graham.
1: Co se děje v regionu?
0: Na cestující v pražské hromadné dopravě čeká další komplikace. Od úterka 11. do 28. srpna neprojedou tramvaje, tentokrát v úseku mezi pražským náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dopravní podnik bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Komplikace se dotkne celkem 5 linek. Dopravce vypraví náhradní linky označené X11 a X96.
1: Sport.
0: Golfistky Sára Kousková a Kristýna Napoleová postoupily na turnaj Ladies European Tour v Londýně do víkendových bojů. Česká jednička Kousková si oproti úvodnímu kolu o 2 rány pohoršila a katem prošla v paru na děleném 30. místě. Napoleová, která turnaj začala stejně jako její krajanka výkonem 72 ran, potřebovala dokonce o 4 více a se skóre plus 2 figuruje na 50. pozici.
1: Signál Rádio, počasí.
0: I ve 14 hodin mám pro vás pohled na počasí. Venku je jasno, teploty se pohybují mezi 26 a 30 stupni Celsia. Zítřejší den bude také teplý, bude jasno, k večeru se v Čechách bude objevovat oblačnost a vítr zítra zafouká jen mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty v neděli naměříme od 29 do 33 stupňů Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Posloucháte Signál Rádio.
1: Signál Rádio.
2: Do světa 80. se budeme vracet i po druhé odpolední a kde jinde než tady u nás na Signál Rádiu. Dominik Por se stále stará o to, abyste se dobře bavili, a k tomu jsem si pro vás připravil seznam vysněných prací, které opravdu existují, a troufám si říct, že každý z nás by po nich pravděpodobně okamžitě skočil. Tak o tom za chvíli, teď už ale tady pro vás mám Fine Young Cannibals.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Na dřevo jsme se zaťukali s ikonou 80. Amy Stewarta. Teď už se pojďme podívat na vysněné práce, které skutečně existují a po kterých by podle mě šáhla většina z nás. Tak první variantou je posuzovatel luxusních postelí. Jde o pracovníka, který přespává v 5-hvězdičkových hotelech a hodnotí pohodlí a kvalitu spánku. Tak to si myslím, že by chtěl naprosto každý z nás. Další variantou pro takové jako milovníky sladkého je degustátor čokolády. Tento člověk každý den ochutnává čokoládu pro prémiové značky, zdokonaluje recepty a hodnotí chuťové profily před tím, než jsou uvedeny na trh. Tak to taky absolutně skvělá záležitost. Možná se může malinko přejíst. No a další věc, to zase pro milovníky videoher, profesionální kontrolor videoher. Na plný úvazek hraje videohry, hledá chyby a dává zpětnou vazbu v rámci hratelnosti. No a poslední věc, která je hodně taková teď jako friendly pro aktuální letní radovánky, je inspektor vodních skluzavek. Tak ten cestuje do zábavních parků a zkouší skluzavky z hlediska bezpečnosti a taky míry zábavy. Tak je to úplně úžasný, jak jedna, druhá, třetí, tak i čtvrtá varianta. Napište nám, jaká z těch variant práce by se vám nejvíc líbila, třeba přes naší aplikaci Signál Rádia. No a než tak učiníte, tak tady dáme pro vás opět další osmdesátky, sem tam je devadesátku, Nick Kershaw anebo Faith No More s písní Easy.

0: O další 80 se nám na signálu postaral Paul Young, máme minutu a půl před půl třetí. No a za pár chvil tady pro vás budu mít takový krásný, lehce bizarní jako příběh jednoho německého páru, který stihl svoji svatbu i narození svého dítěte během neskutečných, přátelé, 90 minut. Tak jaké veškeré okolnosti okolo toho lítaly, tak o tom už za pár chvil, předtím ale další naší skvělou hudbu vám pustím v podobě skupiny Eurythmics a nebo třeba taky Saragoza Band a jejich Agadou.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Miracle of Love, pár minut před 3:15 na Signál Rádiu v podání jedinečných Eurythmics. No a o lásce to bude i dál teď, přátelé, protože tady mám pro vás krásnou dvojici snoubenců Katrinu a Rafaela, kterým bylo obou 33 let a vzali se v německém Dormagenu. Svatbu svoji plánovali na 30. květen letošního roku, přesně na druhé výročí jejich svatby. No a jejich miminko, které bylo plánované a už bylo těsně na cestě, mělo přijít na svět přibližně 3 týdny po svatbě. No a v den svatby bohužel se Katrině začaly objevovat kontrakce, které postupně sílily a sílily, no a obřad proto urychlili a díky tomu trvaly pouhých 9 minut, takže to byla opravdu doslova rychlovka. Krátce po obřadu přijela okamžitě sanitka, nevěstu odvezla rovnou do porodnice, no a za pár chvil se narodil Emiliano, krásný jejich zdravý syn, který vážil necelá 3 kila a měřil 47 cm. Nádherná věc, ale co je na tom úplně nejvíc fascinující a trošku bizarní, že jak samotný obřad, neboli celá svatba a k tomu i porod trval neuvěřitelných 90 minut dohromady. Takže takový vlastně kratší celovečerák to byl celkově. No a svatební hostina ta pokračovala směle dál a navíc co bylo skvělý, že byla dvojitý důvod k oslavě, to znamená jak narození syna, tak k tomu i samotný sňatek, což je nádherná záležitost. No a stejně nádherná záležitost bez pochyby je i ta, jakou další dávku našich 80. tady pro vás máme připravenou. House Martins, Michal David a Tina Turner, tady je to, tady je takhle krásná plejáda až do konce této hodiny na Signálu.

0: Doznívá Bonnie Tyler na Signál Rádiu. Máme posledních pár minut před třetí odpolední, takhle při sobotě. No a po celé si pojďme pustit další plejádu našich osmdesátkových osobností a kapel Fiction Factory, Ricky Epovery nebo Heart, ale předtím další zprávy a taky pár novinek z našich silnic a dálnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V tuto chvíli je neprůjezdná Žitná ulice v Praze a to kvůli požáru domu, takže na to určitě myslete a od 5. kilometru dálnice D2 směrem do Brna se tvoří více či méně delší kolony, takže se tu připravte na menší zdržení. Tak já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu.

0: Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. Tajfun Dolphin zasáhl na jihu Japonska prefekturu Okinawa, zranil tu 5 lidí a 14 000 domů připravil o dodávky elektřiny. Na příchod tajfunu si připravují také na východním pobřeží Číny. A Spojené státy americké chtějí vládě nového kolumbijského pravicového prezidenta poskytnout finanční pomoc ve výši 1 miliardy dolarů, v přepočtu skoro 21 miliard korun. Finance by měly putovat na zlepšení bezpečnosti. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí pouze několik hodin poté, co byl nový prezident slavnostně uveden do svého úřadu.
1: Co se děje v regionu?
0: Události srpna roku 1968 si hlavní město připomene 5. ročníkem kulturně společenského festivalu Nevermore, který proběhne na výstavišti. Tento rok je věnovaný tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Nejde pouze o memento tragických obětí, ale především o připomínku masivní vlnové emigrace, která po srpnu 1968 následovala. Program se na výstavišti chystá od 2 odpoledne až do půlnoci.
1: Sport.
0: A ve sportu míříme za florbalem. Hráči mistrovské Mladé Boleslavy postoupili do semifinále mezinárodního turnaje Czech Open v Praze a v dnešním boji o finále je od 16 hodin a 40 minut v Unip aréně na Podvinném mlýně čeká tým z Curychu. V ženské kategorii se v semifinále utkají Tatran Střešovice s Chodovem.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Venku je jasno, s teplotami od 26 do 30 stupňů Celsia, pršet dnes určitě nebude, zítřejší den bude také teplý, bude jasno, k večeru se ale v Čechách bude objevovat místy oblačnost. Vítr v neděli zafouká jen mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu a teploty budou o něco vyšší než dnes, měřit je budeme mezi 29 a 33 stupni Celsia. Tolik zprávy v 15 hodin, na signálu pokračujeme opět muzikou.
1: Signál Rádio.
2: Na vlnách Signál Rádia si užíváte to nejlepší z 80. let a Dominik Port je stále s vámi a máme 2 minuty a něco po 3 odpolední. Za chvíli to tady ale nebude jenom o hudbě, vydáme se i do světa bižutérie, no a to kam jinam než na sever Čech, ale ještě předtím Ricky Epovery nebo Heart. Jsme Signál Rádio.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Fiction Factory, 2. srpnový víkend na Signálu si vychutnáváte plnými růžky a teď už z hůru do Jablonce nad Nisou. Tady totiž probíhá přehlídka Křehká krása, kde na vás čekají nádherné bižukousky. No a ze stupenkou tady máte takový krásný bonus a to, že se budete moct podívat i do sousedního sklářského muzea. No a víc nám teď poví právě ředitelka tohoto krásného muzea, paní Milada Valečková.
1: My jsme se vlastně vrátili k tomu systému, který byl asi 4 roky zpátky, kdy je celý areál výstaviště a muzea uzavřený a na jednu vstupenku se lidé dostanou jak do muzea, tak na Křehkou krásu. Čili pokud si zakoupí vstupenku, ať už v muzeu nebo u vstupu na Křehkou krásu, dostanou pásku a 4 dny se mohou volně pohybovat po celém areálu.
0: No skvělé, a já ještě dodám, že tu budete moct sledovat i výrobu nejrůznějších skleněných kousků, jako jsou figurky nebo třeba květiny u kahanu. A naše děti se tu do sytosti vyřádí v místních dílnách.

0: Sestava Erasure pár minut před půl na čtvrtou na Signál Rádio. No a za pár chvíli tady pro vás budu mít třeba Madun nebo Cool and Gang, ale samozřejmě buďte s námi i po dnešní šesté večerní, protože to mě tady ve studiu vystřídá můj kolega Martin Hovorka se svým dalším dílem pořadu Signály světový hitparád, takže opět uděláme krásný výlet v jeho podání do let 80. No a předtím, jak jsem avizoval, další 80ková hudba, no a kde jinde, než tady u nás na Signál Rádio.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia. Signál Rádia.

Cool and the Gang a jejich Celebration na Signál Rádiu, 3:45. No a slavit se bezpodmínečně bude určitě i u všech Soběslavů, protože právě ti dneska slaví svátek. Je to krásné staročeské slovanské jméno a jeho význam je soběslavný, anebo mající svou slávu. Ale co mě teda, přátelé, hodně pobavilo, jsou jeho domácké varianty. Je to Sobík anebo Sobeš, mega roztomilý. No a zajímavost je také to, že Soběslav není jen jméno, ale také je to město v jižních Čechách. No a podíváme se i, kdo dneska slaví narozeniny mezi slavnými osobnostmi. Svoje 89. narozeniny dneska bude slavit Dustin Hoffman, legendární americký herec, kterého můžete znát rozhodně z filmu třeba Rain Man nebo krásného vtipného snímku Tucí. A ze sportovního světa je to třeba Roger Federer, jedna z největších postav tenisové historie, a ten dneska slaví své 45. narozeniny. Takže my přejeme jen to nejlepší. No a tady ze signálu vám pouštíme a posíláme jako takový dárek třeba skupinu Lucie a nebo Pet Shop Boys.

0: Lionel Richie a jeho My Destiny, poslední hudební kousek v této hodině na Signál Rádiu. Máme necelé 3 minuty do 4. odpolední. Po celé si pojďme pustit třeba Suzy Quatro, Jennifer Rush nebo stále podle mě úřadujícího krále popu Michaela Jacksona s písní Bad. Ale předtím si dáme další zprávy a pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na 193. kilometru dálnice D1 směrem na Brno se připravte na neprůjezdný levý jízdní pruh, a to kvůli nehodě dokonce 3 osobních aut. No a na poruchaný osobák aktuálně narazíte i na 51. kilometru dálnice D10 směrem do Turnova. Tak se na to připravte a já vám přeji pohodovou jízdu, ať jedete kamkoliv.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Sobotní den je v plném proudu, na řadu přichází další víkendové zprávy. Důchodci v Česku si od ledna polepší. Starobní důchody se totiž od začátku dalšího roku mohou zvýšit plošně o zhruba 300 nebo i 600 korun. Naznačuje to vzorec výpočtu pravidelného navyšování. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o

0: My i dítě jsou zranění. Z Kyjeva svědci hlásili několik výbuchů. Podle starosty Vitalie Klička na dvou místech vypukl také požár. Ukrajinské drony naopak opět zaútočily na ruské rafinérie. Úřady informovaly o raněných.
1: Co se děje v regionu?
0: Počet případů žloutenky v Praze klesá. Za červenec evidovali pražští hygienici 12 nových případů žloutenky typu A. V červnu jich bylo 18. Od začátku roku v Praze onemocnělo 313 lidí, z toho 68 dětí. Loni v červenci byla nemoc na vzestupu. Hygienici v Praze zachytili 130 případů. Za celý minulý rok jich bylo 1377.
1: Sport.
0: Fotbalisté Liberce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a připravili nováčkovi soutěže první porážku v soutěži. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu a remizovali v Plzni. Naopak Liberec se rehabilitoval za domácí porážku s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve druhém utkání na soupeřově hřišti. Domácí trenér Martin Svědík zhodnotil zápas.
2: Když jsme se tlačili nahoru, tak z těch breakových situacích, kde jsme viděli třeba z Plzně, že to má Liberec skvěle zvládnutý, tak potom vlastně nám chodil do otevřený obrany, takže Áda Hrdina chytil tři vlastně samostatné úniky a ještě nás vlastně zachránil od větší porážky, takže za ten druhý poločas si Liberec to vítězství zasloužil.
0: Dodejme, že Zbrojovka má po třech kolech na kontě celkem 4 body, Liberec 6.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Dnešní den je s jasnou až polojasnou oblohou a s teplotami, které měříme od 26 do až 30 stupňů Celsia. Zítřejší den bude ještě o něco teplejší, v neděli bude jasno, k večeru se v Čechách bude objevovat oblačnost. Vítr bude foukat zítra jen mírný jihovýchodní a ty nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 29 do 33 stupňů Celsia. Zprávy v 16 hodin končí, pokračujeme opět 80kami.
1: Signál Rádio.
3: Osmdesátkový playlist na Signálu pro vás na dalších 60 minut připravil Dominik Port a na hodinách máme těsně po čtvrté odpolední. No léto, dovolené jsou stále v plném proudu a tak jsem si pro vás připravil několik takových případů, u kterých skvěle odhalíte turistickou past, abyste se nenechali napálit. Ale předtím Michael Jackson.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Jennifer Rush a The Power of Love přesně ve čtvrt na pět na Signál rádiu a teď už takové ošahavé téma, hlavně teď pro letní prázdniny, jak poznat turistickou past. Tak první z nich je určitě to, když uvidíte restauraci, která je sice plná turistů, ale bez místních. To znamená, že to velmi zavání tím, že tam budou třeba ceny úplně někde jinde, mnohem vyšší než standardně, protože místní by zkrátka do takového podniku nešli a celkově to bude samozřejmě tak trošku cinklý, jak bych řekl. Jo. Takže určitě tomu se vyhněte, ta autenticita tam bude úplně jako na bodu mrazu. Dále, co je důležité, určitě se koukat i na podniky, které mají takovou tu podezřele výhodnou nabídku, jako je třeba menu za 5 euro. To se taky může stát a samozřejmě potom ve finále to může znamenat příplatky jak za nápoj, obsluhu, přílohu, tak třeba i posezení, anebo všechno dohromady. Takže to je taková ta prvoplánová jako past. No a další, co se mě teda osobně taky stalo dokonce před několika lety na Kubě, a to je, že vás zdarma vyfotí a následně takzvané dobrovolné zpropitné může se trošku tak jako přetvořit v takový ten povinný poplatek, takže po vás budou chtít peníze za tu fotku, i když jste ji nechtěli, i když jste nežádali vůbec o to vás vyfotit, tak stejně budete muset povinně třeba zaplatit, pokud nejste ochotní, aby tam proběhlo nějaká trošku zajímavější konfrontace. No a poslední věc, která je důležitá, abyste se vyhli restauracím, kavárnám, obchodům jen pár metrů, třeba nebo pár desítek metrů od hlavních atrakcí, hlavních památek nebo těch hlavních turistických tahů, protože právě tam bývají ty ceny taky mnohem, třeba i třikrát vyšší, než kdybyste šli do nějaké jako malebné hospůdky o pár ulic vedle, kde budou mít úplně stejně dobré jídlo a pití, nejle lepší a za více jako poloviční cenu. Takže to jsou takové turistické pasti, kterým se bez pochyby vyhněte. No a teď už pojďme dál, Suzy Quatro nebo Chris Norman tady u nás na Signál rádiu. Hello.

0: I po půl páté odpolední takhle v sobotu ladíte Signál Rádio, no a za pár chvil vám pustím náš magneťák, opět se s ním vydáme jako vždycky do osmdesátek, ale předtím Sandra, Roy Orbison nebo taky Bryan Adams a jeho Somebody.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Doznívá zpěvačka Sandra, no a před námi je slíbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes jim zazní píseň Comunelin od Dexit Midnight Runners. Tahle píseň je zajímavá už jenom tím, jak je postavená. Začíná poměrně pomalu s výraznými houslemi a postupně nabírá tempo. Kapela v ní spojila pop, soul a taky keltskou folkovou hudbu. A co je velmi zajímavé, je to, že píseň nebyla původně zamýšlena jako žádný klasický popový hit. Chtěli vytvořit něco, co bude znít jako směs tanečního popu a staré anglické keltské hudby. No a jak to dopadlo? No tak to pojďme posoudit právě teď. Dexit Midnight Runners a jejich Comunelin tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Vem nám toto nádherně rozproudili na Signál rádiu 3 minuty před 5 odpolední. No po celé tady se pojďme dát další dávku 80. Chrisera, Abba nebo Rigeira. Takže doufám, že jsme se vám trefili do vkusu. No a před námi jsou teď další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Neprůjezdný pravý pruh je aktuálně ve Strahovském tunelu v Praze ve směru na Prahu 5 a to kvůli nepojízdnému osobnímu autu, takže tu myslete na menší zdržení. A D1 hlásí na 256. kilometru směrem do Prahy porouchaný osobák, tak to mějte na paměti. Já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80-kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní odpoledne, 17. hodina je tady. Na Signálu pro vás máme další zprávy. Zhruba 57% rodičů počítá s tím, že za školní pomůcky pro děti zaplatí více než v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu, který pro poskytovatele půjček Provident Financial uskutečnila agentura Ipsos. Bourání výškové budovy ve Zlíně pokračuje. Speciální demoliční bagr po páteční opravě hydrauliky dál postupně rozebírá celou budovu hydrauličními nůžkami. Pentagon zveřejnil novou v pořadí už pátou várku dokumentů, videí a vizualizací, které souvisí s pozorováním neidentifikovaných létajících objektů, tedy UFO. Obsahují třeba vzpomínky vojenského pilota na obrovský podivný trojúhelník, který v roce 2002 zakrýval hvězdy nad Afghánistánem. Videa ukazují například záhadnou kouli svištící nad obytnou oblastí na Blízkém východě a také záběry černé koule vznášející se nad Tichým oceánem, která na okamžik zdánlivě mizí, než se opět objeví.
0: Co se děje v regionu?
1: Novinku v oblasti digitalizace úřadu přináší radnice Prahy 10. Na městských stránkách na adrese praha10.cz spustila inteligentního chatbota. Ten občanům usnadní vyhledání informací a komunikaci s radnicí. Nejde tedy o obyčejný a statický vyhledávání.

0: oblohou, vítr zítra zafouká jen mírný jihovýchodní a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 29 do 33 stupňů Celsia. Odpolední zprávy na Signálu končí, pokračujeme 80kami. Hezký poslech.
1: Signál Rádio.
2: Po páté začíná podvečer na Signálu a od mikrofonu vás bohužel dneska naposledy zdraví Dominik Port. Jestli jste dneska na Moravě a hledáte třeba nějaké místo, kde se perfektně najíte a k tomu se i pobavíte, tak to pro vás budu mít naprosto skvělou variantu už za pár chvil. Předtím Ligeira a později taky ABBA.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Za námi je Chris Rea a jeho Road to Hell na Signál rádiu těsně před 17:15. No a jestli máte dneska čas, chuť vyrazit za nějakým skvělým jídlem a pitím, tak vyzkoušejte třeba Letovice, protože tady na místním zámku bude probíhat až do dnešních večerních hodin festival plný chutí. Takže vyzkoušíte skvělé lokální jídlo i takové ty regionální speciality, jako je guláš, nejrůznější grilované pochoutky nebo štrůdly na víc způsobů. Já kdybych mohl, tak tam okamžitě teď vyrazím. No to všechno můžete skvěle spláchnout nějakým dobrým moravským vínem nebo nějakým tím pivečkem z mini pivovaru a nebo nějakým druhem regionální kávy. To všechno tady na vás dneska čeká, plus bohatý hudební program, no a taky spousta zábavy pro naše nejmenší. A mimochodem, bude to probíhat dneska i soutěž v pojídání červíku, takže to bude hodně zábavný. Klidně se můžete zúčastnit, vstup je zdarma, což je skvělý, takže dneska až do večera na zámku Letovice skvělá akce. No a než tam třeba vyrazíte, tak si dáme Johnny Hate Jazz a nebo teď už Don Luis. Jsme Signál Radio.

0: To byla Donna Summer těsně před půl šestou na Signál Rádiu. No a teď mám pro vás, přátelé, takovou malou výzvu. Vemte mobil do ruky, otevřete si buď App Store nebo Google Play a stáhněte si naší aplikaci Signál Rádia v případě, že jste to ještě neudělali. No a pokud ji budete mít, tak samozřejmě naše osmdesátky vám budou znít naprosto kdykoliv si jen vzpomenete, nic vám neunikne, no a klidně nám i přes ní můžete poslat nějakou super letní prázdninovou fotku, jak si užíváte dny volna nebo dny u moře, kdekoliv jste. My se na vaše příspěvky moc těšíme. No a než nám třeba něco pošlete, tak vám posílám já, Fila Kolince, a později třeba taky Otavan. Jsme Signál Radio.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

Otavan a jejich disco doznívají na Signál rádiu, no a protože jsou vlastně 7 minut před 17:45, tak to znamená, že pro dnešek se s vámi loučí Dominik Port, takže uzavírám dnešní odpoledne. Každopádně hned po 6:00 mě tady vystřídá můj kolega Martin Hovorka, který pro vás má jako každou sobotu připravený další díl Signálu světový hitparád, takže se bez pochyby máte na co těšit, bude to velký. No a hned potom od 7:00 do půlnoci tady máme pro vás 80s party Signál rádia, takže to tady pořádně rozproudíme v tom nejlepším, nejzajímavějším a nejšťavnatějším tanečním stylu 80. let. Já se na vás moc těším zítra, tentokrát už od 8. raní, bude to naprosto skvělá další 80. jízda, no a do konce hodiny tady pro vás mám ještě Madonu, Petra Kotvalda a nebo teď už Queeny a jejich Radio Gaga.

0: Bee Gees a jejich Night Fever 3 minuty před 6 večerní na Signálu, no a tím pádem jsou před námi dnešní poslední zprávy a taky pár aktualit z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchaný osobák aktuálně potkáte na 52. kilometru dálnice D10 směrem do Prahy, takže na to myslete. A kolona se tvoří také v Praze a tentokrát na Nuselském mostě směrem do centra, takže s tím počítejte a případně pokud můžete, vemte to někdy jinudy. Já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou 80-kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I v sobotu odpoledne je s vámi Signál Rádio a teď také další aktuální zprávy. V Česku dochází během letošního léta k častějšímu kontaktu lidí s netopíry. Například fakultní nemocnice Ostrava, která na tuto skutečnost upozornila, už řešila 15 případů pokousání. Létající savec může přenášet životu nebezpečnou vzteklinu. A tak byli všichni pacienti z preventivních důvodů na očkování, informovali tamní lékaři. Jaká je budoucnost Česka a jakým výzvám čelí bezpečnost Evropy? Nejen o tom budou v nedělním speciálu Česká politika diskutovat europoslanec Alexandr Vondra z ODS a místopředseda poslaneckého klubu motoristů Matěj Gregor. Pořad můžete sledovat v neděli předpolednem na CNN Prima News. Nejbohatší Maďar Lerenc Mészáros s majetkem v přepočtu 107 miliard korun musel vrátit státu 150 milionů. Orbánova vláda koupila začátkem letošního roku 3 klíčové hráče v systému elektronického mýtného v celkové hodnotě 64,5 miliardy forintů, které vlastnil investiční fond spojený právě s Mészárosem. Ten si ale předem vybral zálohu na dividendy ve výši 2,3 miliardy forintů, tedy zhruba v přepočtu 150 milionů korun. A to nová maďarská vláda neakceptovala.
0: Co se děje v regionu?
1: Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou po Praze vzrostla. Jízda metropolí podražila z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost totiž vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na

0: do vody ze startovního mola sundal z hlavy čepičku a porušil tím tak pravidla.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Zítřejší den bude ve znamení jasné oblohy, k večeru se v Čechách bude objevovat oblačnost, vítr v neděli zafouká jen mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty v poslední den tohoto týdne naměříme od 29 do 33 stupňů Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v sobotu s datem 8. srpna, teď už ale míříme do roku 1987, konkrétně do Velké Británie. Startují signály světových hitparád. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
1: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Dobrý večer, milí posluchači. To, že se v tento okamžik slyšíme, to znamená, že posloucháte Signál Rádio, kde hrajeme ty nejlepší osmdesátky. A teď nás čeká jeden hitparádový žebříček právě z 80. let. Čeká nás, jak já rád říkám a používám, retroparáda. A my zabrousíme. Teď by to chtělo odhalit ten rok, tak pojďme začít hádankou. Je to rok, ve kterém se objevil Bart Simpson, ale berlínská zeď ještě stála. Co, víte, nevíte, tak dobře. Vyšlo album Bad od Michaela Jacksona, U2 vydali desku Joshua Tree a do kin přišel film Dirty Dancing, hříšný tanec. Takže v roce 1987 už Baby neseděla v koutě a to je ten náš dnešní rok.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
2: Jaká muzika se hrála? Co za písničky bodovalo před 39 lety? V srpnu roku 1987. Na to vám mile rád odpovím v této hodině. Stačí poslouchat Signál Rádio a každou z těch písniček si vychutnat hezky pěkně zvlášť. Britský singlový žebříček, srpen 87 a tehdy na 10. místě Wax, Bridge to Your Heart. A já jsem Martin Hovorka, přeju vám parádní poslech.

V roce 1987 se z ničeho nic vyloupla kapela Wax. Ovšem pozor, nejednalo se o úplně nové hudebníky, nicméně jednalo se o dva oscílené skladatele, kteří na kontě měli už hity v 60. letech. Třeba dokonce jedním z nich byl i autor hitu pro skupinu The Hollies v 60. No a pak najednou si řekli pánové, že by bylo fajn mít kapelu, tak v 87. založili Wax a měli i písničku Bridge to Your Heart. Dokonce na 2 týdny se z této písně stalo britské číslo 1. Dvakrát za sebou to vyhrálo britskou hitparádu, tady ta písnička. Já až s podivem, že se na ní dost zapomnělo. Jako ve všech těch různých výběrech a hitparádách z 80. let tato písnička moc nevyčnívá. Prostě taková jednohubka to byla. Takový one hit wonder. Nicméně milé připomenutí roku 1987. My jsme dnes v britském singlovém žebříčku z tohoto roku a hrajeme si tu muziku, jaká bodovala na týden přesně v srpnu 87. A dostáváme se na 9. místo, kde bodovala tehdy emotivní rocková balada, která o prázdninách 87 ovládla nejenom americký žebříček Billboard Hot 100, ale bodovala i ve Velké Británii. Tady je skupina Heart.

Na Signál rádiu skupina Heart, což je jedna z mála rockových kapel, které vedly ženy. A je to skupina, která dokázala mít velké hity ve třech různých dekádách. Už začali v 70. letech, pak měli mračnou hitu v 80. dokonce včetně této Alone. A pak přišly písničky v 90. letech. Jak říkám, tři dekády plné hitů, kapela Heart. Jinak byly to ségry, ty holky z této kapely. Ann Wilson a Nancy Wilson a patří rozhodně mezi průkopníky takzvaného hard rocku, kterého vedly ženy. Přes 35 milionů desek po celém světě prodali ve své nejúspěšnější éře. Tak, nás teďka čeká další skupina, kterou tvoří především ženy, a je to skupina Bananarama. Ovšem, na rozdíl od té skupiny Heart, kde figurovaly ségry, tak tohle to jsou kámošky. Bananarama to jsou kámošky, žádný ségry, ani holky, co by do kapely přišly přes konkurs. To jsou vyloženě kámošky, co se znali ze studií a řekli si, že by bylo fajn mít kapelu, zpívat a bavit lidi. Těch hitů Bananarama měla v 80. letech víc než dost. Toto je jeden z nich, I Heard the Rumor, a myslím si, že tohleto je přesně ten letní hit 87. roku, který teďka chcete slyšet. Hezký srpnový večer vám přeju.

0: Dívčí skupina Bananarama. Říká se, že to je nejúspěšnější britská dívčí skupina všech dob. A písnička I Heard a Rumor, mimochodem 8. nejúspěšnější skladba ve Velké Británii v srpnu roku 1987. A je zajímavý, jak se dostali ke zpívání. Jedna z těch holek se velice dobře znala se zpěvákem skupiny Sex Pistols, což jsou jako velcí rockeři. Tím, že se znali, tak kapela Sex Pistols je požádala holky tady z Bananarami, aby jim naspívali nějaký doprovodný vokály. Prostě drsní rockeři ze Sex Pistols toho využili, že se znali tady s mladýma holkama. Ti byli nadšení, že mohou zpívat, tak tam tak někde jako ze zadu pobrukovali, jo. A všimli si toho lidé ze showbiznesu a dali jim šanci. No a holky z Bananarama ji využili maximálně, protože vydávali a dělali jeden úspěšný hit za druhým a takhle to bylo celou druhou polovinu 80. let. Takže za námi Bananarama, holky, co chtěli jenom zkusit zpívat, dokonce oni se drželi takové zajímavé filozofie: nemusíš být virtuos, hlavně, že máš nápad a energii. To bylo jejich motto a myslím si, že ho naplnili na 1000%.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: My se posuneme zase krape dál v našem dnešním žebříčku a jak se mi slyšíte, čeká nás další hudební pohodinda. Tohle je jeden z nejúspěšnějších duetů 80. let. Vznikl v létě roku 1987, když se Pet Shop Boys setkali s Dusty Springfield. Tak tahle úžasná zpěvačka s ještě úžasnějším hlasem doplnila jejich píseň What Have I Done to Deserve This. Sedmá nejúspěšnější skladba před 39 lety. Teď na Signál Rádiu.

0: Je skvělý, když má člověk sny, takže si je plní. Pet Shop Boys byli totiž velkými fanoušky zpěvačky Dusty Springfield a sami ji oslovili ke spolupráci. V té době už její kariéra nebyla na vrcholu a ten duet, který pro ní připravili, tak jí pomohl vrátit se do světového povědomí. Zkrátka, Neil Tennant psal tu píseň, kterou teďka slyšíte, s jasnou představou, že refrén bude zpívat právě Dusty Springfield. Ona nabídku naštěstí přijala a to znamenalo, že si znovu nastartovala svoji kariéru. Díky kapele Pet Shop Boys. A Peťáci, ti si splnili zkrátka svůj jeden velký sen, že budou zpívat právě s Dusty Springfield. Nás teď, milí posluchači, čeká další úžasná zpěvačka 80. ale nejenom 80. ale i 90. 0. let. Ona zpívá dodnes, protože před pár týdny vydala novou desku. A evidentně dle toho, co píše kritika a co říkají samotní fanoušci, tak se vrátila zpátky ke svým kořenům, tedy k taneční muzice. Madonna, Who's That Girl? A my zazpomínáme na to, jak to této dámě zpívalo před 39 lety.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo

0: Na rádio vám hraje největší hity 80. let. Teď tu máme britský singlový žebříček a hrajeme si tuto hitparádu tak, jak vypadala právě v srpnu 87. Jsme u 7. místa, ze kterého nám zpívá Madonna písničku Who's That Girl? Mimochodem song, který vznikl ke stejnojmennému filmu Who's That Girl, ve kterém si Madonna zahrála hlavní roli. No, film zas až tak jakoby nezabudoval. Dokonce kritici herecký výkon Madony přijali chladně, ale pojďme si říct, že písnička Who's That Girl výrazně zastínila samotný film, protože jestli se něco fanouškům líbilo, tak to byla právě ta písnička Who's That Girl. Tak a protože je léto v plném proudu, tak na Signál rádiu si dáme teďka jednu letní pecku. I ta bodovala v létě 87 v hitparádě a byla to písnička La Bamba. Hlavní hit léta roku 87, který ovládl hitparády jak ve Spojených státech, tak také v Evropě.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.

Signa Radio, toto je píseň z roku 1987, ovšem v tu dobu to nebyla nová píseň. Jedná se o lidovou mexickou melodii starou stovky let, ovšem Los Lobos ji nahráli pro film a tehdy se tato verze stala světovou jedničkou. Vlastně zabodovalo to 30 let po původním rock'n'rollovém hitu, takže asi nejvýraznější letní hit roku 1987, to byly Los Lobos, La Bamba. Já jsem tady teďka vzpomínal, jestli existuje nějaká československá letní písnička z roku 1987. A taková jako konkrétní, že by se zpívalo o koupání, o bazénu, o opalování, tady nebyla. Ale přesto vznikly chytlavé melodie, které měly premiéru v létě 1987. A já jsem si říkal, že bych vám je teď mohl tady na Signál Rádiu pustit. Takže začneme nejprve na Slovensku, protože nás čeká písnička, která se objevila ve slovenské televizní hitparádě Triangel a kterou zpívala tehdy mladá zpěvačka Darinka Rolincová. Pojďme si připomenout slavný letní hit z roku 1987 Ak náhodou.

Dnes Dara Rollins, v roce 1987 to byla Darinka Rollinsová, jedna z největších hvězd československé popové scény. Tehdy jí bylo 14 let a měla za sebou už několik let kariéry. Postupně se z dětské zpěvačky měnila v dospívající interpretku, což bylo hodně sledované v tu dobu. Už dávno za sebou měla Zvonky štěstí, ty zpívala, když jí bylo 12 a svoji kariéru začala už v 7 letech. Tak to jenom pár slov o Darince Rollinsové, která měla v létě 87 tady tu letní písničku a k náhodou, tak já jsem sliboval, že dáme jak slovenskou, tak českou letní. No a přátelé, protože se blížila premiéra filmu Disco příběh, celé Československo mluvilo o tom, že bude takový nějaký film s písničkami Michala Davida. Nikdo si tenkrát ještě nedovedl vůbec představit, jak to bude vypadat ten film, že jako písničky a děj. Tak ale každopádně už v létě Michal David představil první vlaštovku z toho filmu a byla to právě titulní Disco příběh. Tak si pojďme právě teď na Signál rádiu pustit a věřím, že si i možná s námi teď trochu zaspíváte. Hezký večer.

disco příběh přišel do československých kin až v listopadu roku 1987, ale chytlavé melodie z tohoto filmu se šířily československými diskotékami už od léta a právě v srpnu 87 odpremiéroval Michal David také tuto písničku Disco příběh a stala se jasným československým letním hitem právě v tomto roce. No už je to 39 let. Za rok dokonce chystá Michal David velký koncert v Plzni, kde se vlastně odehrává děj filmu, tak v Plzni v amfiteátru velký koncert, kde Michal David bude zpívat a hrát pouze písničky z těch dvou filmů Disco příběh. Nic víc, nic míň a dokonce by se měl promítat film a dokonce by na celé vystoupení, na celou show měly dorazit i herecké legendy právě z filmu Disco příběh. Tak to bude v červnu. V červnu roku 2027. No, tak takhle se bude oslavovat v příštím roce 40 let filmu Disco příběh. Ovšem teď a tady na Signál Rádiu tu oslavujeme muziku, která letos slaví 39. narozeniny. A tady je další hit britského singlového žebříčku. Už se dostáváme ke čtvrtému místu, srpen 87 a tehdy na čtyřce v Británii byly New Order a jejich písnička True Fate. Song, který vlastně vůbec neměl vyjít jako single, ale nakonec se z něj stal největší hit kapely. Tak si ho pojďme dát. Tady je Signál Rádio.

Na Signál rádiu kapela New Order, která vznikla z trosek legendární kapely Joy Division po tragické smrti zpěváka Jana Curtise v roce 1980. Místo, aby skupinu rozpustili, tak změnili název i hudební styl a z temného post-punku přešli k elektronickému popu a taneční muzice. To byli New Order. Možná si vybavujete i videoklip k písničce True Fate. Kdyby ne, tak vlastně nevadí, protože ten klip režíroval stejný člověk, který později se proslavil i režií zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her v Albertville roku 1992. To je taková třešnička na dortu, aby řeč nestála. Tady jsou signály světových hitparád. Jsme dnes v roce 1987, ještě tři největší hity srpna před 39 lety musíme zahrát, ale teď ochutnávka z dalšího dílu. Tohle si budeme hrát příště. Friends Gal.

0: Jedna z největších hvězd francouzského popu 80. let to byla Friends Gal. My si o ní řekneme více za týden, protože tato písničku budeme hrát v rámci hitparády z roku 1988. Do evropského singlového žebříčku nahlídneme za týden a to bude jako vždy, když vysíláme signály světových hitparád, to znamená v sobotu od 6 nebo ve středu od 21. hodiny. To jsou ty dva časy, kdy Signál Radio vysílá tento hudební speciál, tuto hudební show Signály světových hitparád.
1: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Dneska večer ale samé prázdninové hity roku 1987. Tahle muzika bodovala v britském singlovém žebříčku před 39 lety. Debutový první single Ricka Astleyho Never Gonna Give You Up. A místo třetí.

Rick Astley vydal svůj první hit v roce 1987, tehdy mu bylo 21 let a jeho fanoušci, posluchači byli hodně překvapeni, protože jeho hluboký hlas vlastně evokoval to, že se bude jednat o nějakého mnohem staršího zpěváka a pak se z něj vyklubal tady mladý hošík, 21-letý. A možná právě proto to bylo tak úspěšný tenkrát před těma 39 lety. Písnička Never Gonna Give You Up, třetí místo britského singlového žebříčku v srpnu roku 1987. A nás čeká další milá letní písnička. Píseň, která patří mezi největší evropské hity 87. roku, je to italská zpěvačka Španěl. Ona chtěla zpívat italsky, ale pak si řekla, že přece jenom ta angličtina bude větší jistota, že lidi ty anglické písničky nebo anglicky zpívanou písničku lépe přijmou. Takže se vydala na angličtinu a naspívala písničku Call Me a zbořila všechny hitparády. Španěl! Hey.

0: Zpěvačka Španěl, která dobila Evropu anglicky zpívaným hitem Call Me. Zvolila angličtinu, aby lépe uspěla v mezinárodních hitparádách a povedlo se jí to, myslím, dokonale. Druhá nejúspěšnější písnička na týden přesně před 39 lety. Call Me a Španěl.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Jsme v roce 1987, který přinesl spoustu filmových klasik jako Hříšný tanec, Predátor, Robocop. Co dál se dělo v roce 87? V západní Evropě se rychle rozšiřovala restaurace rychlého občerstvení McDonald's. A co tam ještě bylo? Taky se hodně nosily ramenní vycpávky. To byl velký hit, k tomu džínové bundy, legíny, neonové barvy, natopírované účesy. No a Microsoft uvedl na trh Windows 2. Tak to jen tak namátkou, co všechno rok 1987, co bychom si mohli pamatovat. A věřím, že si vzpomenete i na písničku, která přijde teď, protože to byl úplně největší hit léta roku 1987. Typoval bych nějakou rychlejší písničku, ale zvítězila tehdy balada. Vlastně byl to první single z legendární desky Bad. Ha, I Just Can't Stop Loving You. Duet, který Michael Jackson chtěl původně zpívat s Barbrou Streisand nebo Whitney Houston, ale ke spolupráci nedošlo. A tak producent Quincy Jones Michael Jacksonovi tehdy doporučil zpěvačku Sidu Garrett. A to se ukázalo jako skvělá volba. Takže I Just Can't Stop Loving You, největší hit před 39 lety, Michael Jackson a Sida Garrett. Já jsem Martin Hovorka, ode mě přání pohodového večera a uslyšíme se na Signál Rádiu opět za týden. Už teď se moc těším. Ahoj.

0: Právě posloucháte 80s Party Signál Rádia.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
2: Noční proud.

správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.